man koy jaala madu taali yasin boj ko jaala ma yasin boj ko jaala usman baysar usmano tenga ma joy no